0: Příjemný poslech z rádia Burgenland. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Valerie Rašner. Vítám vás u nového vydání magazínu Rádia Dráťák a podcastu ORF Češi. V srpnovém televizním magazínu České a slovenské ozvěny jsme vám přinesli reportáž z plánovaného stěhování redakce Vídeňských svobodných listů. Dnes vás do dění kolem těchto novin vezmeme znovu. Tentokrát ale v plném znění. Nabídneme vám totiž kompletní rozhovory s lidmi, kteří tvoří samotné srdce redakce. Vídeňské svobodné listy totiž prožívají mimořádný rok. Slaví úctyhodných 80 let své existence a zároveň se vracejí ke svým kořenům. Do původního sídla v hotelu Pošta v Drachengasse. Ještě než se ale tahle kapitola definitivně uzavře, otevřela redakce na chvíli své dveře na Margaretenplatz. Čtenáři, dobrovolní přispěvatelé i zástupce českých spolků tak měli jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku každodenní novinářské práce a připomenout si historii domu, který byl s novinami zpět po celá desetiletí. Jaké emoce toto hloučení a velký návrat provázejí? Jako první jsem otázky pokládala šéfredaktorce Vídeňských svobodných listů Dagmar Toufarové.
1: Od doby

0: lednu 2023 odešla a já jsem se stala šéfredaktorkou. Celkově mám pocit, že od roku 22, respektive od roku 23, je takzvané období změn, alespoň já tomu tak říkám. A je to období, které je opravdu hektické, turbulentní a probíhají velké změny. Takže na jednu stranu se snažíme zachovat tradice, udržet tu kontinualitu a na druhou stranu se snažíme ty noviny posunout někam dál dopředu. To znamená, provádíme změny, aby noviny byly modernější, aby odpovídaly 21. století a tak dále, což souvisí se spoustou změn.
1: A co bys teda řekla, že třeba právě v průběhu těch 4 let asi tobě osobně podařilo do těch novin promítnout, nebo co třeba si měla nějakou ideu, co by bylo třeba dobré, aby se v těch novinách objevilo a už to tam je.
0: Ještě v roce 22, když jsem přišla, tak vlastně asi takové 2-3 věci, které byly markantní, které jsme zaváděli ještě s Terezou Chalupkou, tak bylo vlastně začátek změny designu. To znamená, u autorských článků se začaly objevovat fotografie autorů, přesouvaly se třeba inzerce z první strany na poslední stranu, měnil se vizuál, trošku jsme se snažili sladit design celkově novin, aby třeba všechny zprávy z redakce, tiráž a tak dále měly stejnou barvu, rámeček a tak dále. Takže probíhaly takové pomalé, nenápadné, ale v podstatě zásadní a důležité změny a úpravy. Já sama jsem třeba navrhla zavedení QR kódu, protože jsem jej používala již dříve v jiném časopise, kde jsem pracovala, v časopise Frontša, který je na výuku němčiny. A to se velmi osvědčilo, protože pod tím QR kódem můžeme schovat nějakou web stránku, další dokument, odkaz na link s audiem, videem. A to funguje a vlastně pod ním je třeba schován i náš celý online kalendář akcí. A začali jsme také dělat workshopy. Bylo to vlastně z toho důvodu, aby jsme poznali lidi z menšiny, ze spolků a aby jsme se domluvili na tom, jak budou třeba dobrovolní autoři psát, co je potřeba dodržovat za normy. První workshop proběhl v listopadu 22 a potom následně, když už Tereza odešla, tak já jsem s těmi workshopy pokračovala. Provedli jsme workshop ve škole na gymnáziu Komenského, dále na univerzitě Vín, na slavistice, na translatologii. Potom následovaly dokonce workshopy s odborníky, s Romanem Frühhoffem na fotografování, s Martinem Maškou, který je žurnalista a zabývá se médií a tak dále.
1: Dál by mě zajímalo, jak ty vnímáš Vídeňské svobodné listy, čím si myslíš, že v dnešní době jsou?
0: Vídeňské svobodné listy si myslím, že byly, jsou a myslím si, že je důležité, aby zůstaly kronikou menšiny. To znamená, aby se tam dostaly opravdu věci, které jsou důležité, které by měly být zachovány a uloženy, protože Vídeňské svobodné listy se ukládají do knihoven, do archívu, do muzeí. Jsme archivováni v Rakouské národní knihovně, v Památníku národního písemnictví v Praze, v Národním muzeu, v Národním archivu v Praze, takže je to spousta institucí, kam zasíláme noviny, samozřejmě Bundeskanzleramt, Rakouský parlament a tak dále. Kde ty noviny jsou, kde předpokládáme, že lidé je čtou, protože přichází také nějaké ohlasy, nebo je nastavena nějaká spolupráce. A myslím si, že samozřejmě ta situace se trošku změnila, protože v době před rokem 1989, to znamená před sametovou revolucí, ta situace byla jiná. Jaké zprávy, jaké informace se tam dostávaly a měly dostávat. Situace se změnila taky díky tomu, že máme internet, to znamená, já si myslím, že není potřeba opakovat úplně všechny zprávy, které se stejně všichni už přečtou na internetu, které probíhají, ale měly by se tam dostat zprávy, které jsou důležité pro zachování historického obrazu a hlavně co se týče menšiny třeba z těch spolků zprávy, když je valná hromada, když se vyměňuje osazenstvo, přichází noví lidé, představit je, když je nějaké výročí, tak zase zmínit zásluhy určité osoby, co se děje, to znamená informace o akcích, před akcemi, po akcích. Jedna paní mi dokonce řekla, že si Vídeňské svobodné listy předplatí, až tam bude víc informací o akcích, které teprve budou, aby nelitovala, že na ně nestihla jít. Tak jsem jí na jaře letošního roku psala, že už si noviny může předplatit, protože opravdu to číslo se nám podařilo, že tam bylo víc informací o akcích, které budou. A já si myslím, že to také super, protože když slyším někdy názor, že všichni vědí, jak to je, všichni vědí, kde to bude, ale to není pravda. Často lidé neví, na jakou jdou akci.

0: čeká, kam vlastně jdou. Takže myslím si, že je pořád dobré to opakovat, zařadit kromě tradičních akcí třeba nějaké nové prvky, a aby ty noviny, a nejenom ty noviny, ale i ty spolky a akce se zase posouvaly někam dál při udržení té staré tradice.
1: Co se týče obecně české menšiny ve Vídni, tak jak ty vnímáš, nebo jak se ti podařilo k ní přiblížit, jak ses do ní dostala?
0: Tak často se mě lidé ptají, jak dlouho jsem ve Vídni, tak já vždycky odpovídám, že to je těžká otázka, protože jsem tady byla již několikrát, poprvé vlastně v roce 1990 na kurzu němčiny, pak jsem zde dělala nástavbové studium, pracovala jsem na univerzitě také, takže byla jsem tady už několikrát i na další dobu, ale neměla jsem k menšině tak nějak moc blízko, protože jsem měla jiné, tak řečeno, starosti nebo zájmy. Kurs němčiny, chtěla jsem mluvit s místními Rakušany, studium, práce. Ale teď díky práci ve Vídeňských svobodných listech jsem najednou zjistila, že jsem bydlela vlastně dvě ulice od redakce nebo ve své době tři ulice od české školy, což jsem vlastně v té době nevěděla. Takže teď momentálně je to pro mě takové objevování, seznamování se s menšinou. A samozřejmě během těch zhruba 3-4 let už jsem se toho hodně naučila, hodně zjistila. Je to neustále objevování nějakých spojení, propojení, protože je tady hodně lidí, kteří jsou v různých spolcích, takzvaní multifunkcionáři. Takže člověk neustále objevuje něco nového a to mě baví. A to je i ta kreativita té práce v novinách, kterou mám ráda.
1: Chtěla by se vyjádřit i dál právě k tomu třeba financování Vídeňských svobodných listů nebo tak nějak celkově k tomu, kolik prostoru dává rakouský stát k dispozici menšinám nebo české menšině právě pro ta tisková média. Myslíš si, že je to dostatečné, nebo že by snesli i trochu více?
0: Tak samozřejmě člověk není nikdy spokojen. Kdyby jsme byli spokojeni, tak asi se neposouváme nikam dál. A samozřejmě v tom roce 2022 nastalo k nějaké navýšení financí, je super, že bylo možné posunout ty noviny třeba směrem k barevnosti, že bylo možné zaměstnat dalšího člověka, ale samozřejmě těch financí není tolik, kolik bychom si přáli, nebo aby jsme mohli dělat další věci. To znamená, v současné době vlastně kromě mě mám tady asistentku, redakční sekretářku, která pracuje na půl úvazku, stará se hlavně o online kalendář a podporuje mé činnosti. A jinak máme spoustu dobrovolných přispěvatelů, nemáme žádného zaměstnaného redaktora, takže tímto bych jim chtěla všem i moc poděkovat, že nám pomáhají, podporují nás, protože, jak říkám, jít na akci a napsat o tom článek, tam ta práce nekončí, ale naopak teprve začíná. Takže potom je té práce i administrativní a tak dále hodně, a nám občas chybí lidé, čas a peníze. Ale snažíme se všechno stíhat, aby noviny vycházely každý 14 dní, kromě letního a přelomu roku. Ale nemáme moc času na další věci, které bychom si přáli. Takže samozřejmě bylo by fajn, kdyby to financování se změnilo, aby byla možnost i dalších věcí, které bychom si přáli do budoucna. Co je pro nás důležité, tak určitě, aby ty noviny pokračovaly, aby nezanikly, takže jsme rádi, že máme předplatitele a jsme rádi za každého nového. Připravujeme a testujeme elektronickou verzi novin, takže bychom už brzy chtěli nabídnout ještě širšímu publiku. V současné době je to tak, že tištěná verze je zasílána pouze po Rakousku a elektronickou nabízíme mimo Rakousko, ale chceme to rozšířit, ale musíme udržet určitý počet předplatitelů v tištěné podobě. Je důležité, aby ty noviny nezanikly, ať už budou v jakékoliv formě. Samozřejmě ten přechod bude chvilku trvat a otázka je, jak rychle se nám to podaří, nebo musíme brát také ohledy na třeba starší publikum, které má raději tu tištěnou verzi.
2: A co se týče teda dnešního dne, dnešní akce, tak můžeš krátce třeba i říct, co nás čeká a co vlastně jakoby je ta hlavní náplň této akce.
0: Tak dneska, když se rozhlédneme kolem sebe, tak já sedím, nebo my sedíme, jsme tady na Margaretenplatz 7, což je vlastně historická budova, takzvaný lidový dům. Dneska si prohlédneme ten dům.

0: Částečně některé prostory, prohlédneme si naše redakci. Proč to děláme? Protože v letošním roce na konci roku se musíme z této redakce vystěhovat. Končí smlouva, která byla uzavřena s majitelem na 50 let. A budeme se stěhovat s největší pravděpodobností do hotelu Post do Drachenkase, kde vlastně Vídeňské svobodné listy začaly, takže bude to takový návrat do staronových prostorů. Takže dnešní procházka nebo dnešní exkurze, a není to jenom dneska, těch exkurzí děláme několik po menších skupinkách, protože naše prostory nejsou velké, tak je několik. Jsme rádi, že můžeme pozvat nejenom VIP hosty, zástupce spolků, ale právě i dobrovolné přispěvatele, předplatitele a další lidi, kteří mají zájem se do našich prostorů podívat. Pro nás je to možnost i networkingu, seznámit se osobně, mít čas si chvilku posedět, popovídat si jak s předplatiteli, tak s autory a s dalšími lidmi. Takže je to taková malá společenská událost, ale v takovém letním podání.
1: Co mě ještě napadlo, možná bys mohla říct zkrátce i vlastně jakoby něco k těm změnám, co to teda reálně znamená pro redakci. Je to jenom jako v úzovkách jenom změna toho místa, nebo třeba bude víc místa, nevím, na nějaké archiválie, nebo co to ve skutečnosti vlastně teda znamená?
0: V současné době víme, nebo byly nám ukázány prostory, kam bychom se měli stěhovat. Měly by to být také 3 místnosti, ale menší, než máme v současné době. Jedna místnost by měla být určena pro archív, protože to uvidíte, je tady opravdu hodně krabic, které musíme někam přestěhovat. A 2 místnosti by měly zůstat pro nás, pro redakci, kde budeme opět pracovat. To stěhování samotné bude logisticky náročné, protože některé věci vezmeme sebou, přestěhujeme, ty potřebujeme, ale jsou tady i některé věci, které budeme muset řešit, co s nimi dál, například staré stroje, ať už psací stroje nebo jiné stroje, které se dříve využívaly k tisku nebo k přípravě etiket a tak dále.

0: Po hudební pauze jsme zpátky u našeho dnešního tématu, kterým jsou Vídeňské svobodné listy. Ty původně vznikly jako list českého dělnického hnutí. Dnes už ale zachycují moderní život celé naší české komunity ve Vídni a stále více se otevírají novým způsobům spolupráce s dobrovolnými přispěvateli. Aby takový kolos mohl hladce fungovat, potřebuje precizní organizaci. Po boku šéfredaktorky Dagmar Toufarové proto v redakci pracuje také redakční sekretářka Barbora Sedlák. Co všechno má na starosti a jak se k novinám dostala, poslechněte si sami.
1: Zajímalo by mě, jak dlouho vlastně jste u Vídeňských svobodných listů, jakou tam máte funkci a jo, co je vaše náplň práce?
2: Takže u Vídeňských svobodných listů jsem od října 2024. Nastoupila jsem jako sekretářka redakční a hlavně se věnuju online kalendáři, pomáhám s administrativou, Facebookem a vším, co je potřeba.
1: A ještě než jste nastoupila, tak jste Vídeňské svobodné listy znala, nebo jak třeba jste znala i českou menšinu tady ve Vídni?
2: No, moc jsem neznala, to byla vlastně všechno taková náhoda a jsem za ní velice vděčná.
0: Práce redakce má velký význam nejen pro samotné krajany a menšinu, ale pozorněji sleduje také oficiální diplomacie. Na den otevřených dveří totiž dorazil i zástupce velvyslanectví České republiky ve Vídni, Vojtěch Joza.
1: Z pohledu velvyslanectví, tak nebo i vy teda osobně, když občas přispějete nějakým článkem do Vídeňských svobodných listů, tak jak tady ty noviny vnímáte?
3: Jako naprosto nosný pilíř informovanosti české menšiny v Rakousku. Předtím jsme se tady bavili o tom, že nemáme jenom historické krajany, ale i Čechy, kteří přicházejí do Rakouska. A já musím říct, že i když já jsem tehdy přišel do Rakouska, tak to byl jeden z prvních magazínů novin, po kterých jsem sáhnul, protože mi pomohli se vůbec zorientovat v krajanském světě. Jedním z našich úkolů je udržovat českou Vídeň živou a zkoušet to podporovat a bez Vídeňských svobodných listů bychom každé dva týdny nevěděli, co se v české menšině zase nového událo. Takže

0: naprosto stěžejní pro naši i českou informovanost ve Vídni.
1: Velvyslanectví sice drží nad novinami ochranou ruku, ale jejich skutečný obsah tvoří z podstatné části dobrovolní přispěvatelé. Mezi ty, kteří do novin pravidelně píší a pomáhají tak mapovat spolkový život, patří i Kateřina Šepfa. Tady jsou její dojmy.
2: Ty jako občasná přispěvatelka, tak na jaká témata se zaměřuješ, jak dlouho třeba přispíváš a jestli to chceš do té odpovědi i zahrnout, co pro tebe Vídeňské svobodné listy pro tvůj český život znamenají?
3: Vlastně mám děti na škole české, takže přispívám, kdykoliv jsou nějaké akce na škole, divadelní představení, nebo když orchestr školní hraje, nebo když jsou třeba Ibe Vektebilde na gymnáziu, tak vždycky přispívám z mojej strany, jak jsem si to užila, jak ty děti vlastně tam dobře hrály. A přijde mi, že od doby, co Dagmar přebrala noviny, tak vlastně rozšířila počet lidí, kteří můžou přispívat. A ty témata jsou specifické pro určité spolky třeba, takže vlastně oslovuje lidi ze spolku nebo i z různých jenom kroužků a ty lidi vlastně můžou psát o tom tématu daleko podrobněji, protože se v tom pohybují, takže vědí. A líbí se mi, že to má teďka širší záběr, že se tam opravdu nachází témata z různých oborů, z různých témat. Vždycky se těším, vlastně je to pro mě takové shrnutí toho, co se děje v české a slovenské menšině ve Vídni.
1: Pro mnohé krajany jsou noviny navíc důležitým poutem s domovem a češtinou v cizojazyčném prostředí. Podobně to vnímá i další dobrovolná přispěvatelka Zuzana Bartošová.
2: Zajímalo by mě, jak vy vnímáte Vídeňské svobodné listy pro váš život, jestli jste možná třeba i na základě právě tady těch novin, hlavně v kontaktu s češtinou a je to pro vás důležité.
4: No tak já musím říct, že Vídeňský svobodný listy jsou pro mě takový jakoby bonus toho mateřského jazyka, de facto v cizojazyčném prostředí, protože moje němčina není úplně perfektní, takže pro mě je to jako přiblížení se domovu. A vlastně i jsem pomocí těch novin navázala nějaké kontakty, takže je to takový udržování té krajanské sounáležitosti. A občas se teda podaří i napsat některý článek, takže se i takhle účastním. Já jsem tady od roku 2007, takhle asi nějak. To se mi narodila první dcera, takže jsem byla s ní doma a jsem uvítala, že můžu se někde dočíst i něco českého. Chodila jsem po Vídni, koukala jsem po výlohách a četla jsem česká jména, říkala jsem si, teď tady to je vlastně jako v Čechách. Takže ty noviny mě potěšily. Vždycky, když přijdou do schránky, tak mám radost, že mám zase co číst česky. Přečtuje od začátku do konce.
1: Akce na Margaretenplatz samozřejmě přilákala i to nejdůležitější publikum. Samotné čtenáře. Na den otevřených dveří dorazila také věrná předplatitelka Vídeňských svobodných listů Eva Neller.
2: Co ten pocit pro vás znamená, nebo co obecně znamenají ty Vídeňské svobodné listy pro vás?
5: Vždycky informaci o české menšině, o jejich akcích, o jejich práci ve Vídni.
2: A co se týče třeba toho kontaktu s tou češtinou, jestli právě ty Vídeňské svobodné listy jsou jakoby jednou tou cestou?
5: Vídeňské svobodné listy jsou určitě pro mě obohacení českého jazyka, protože já jsem většinou v německé většině se pohybuju. Já už jsem předplatitelkou, já nevím, asi 5 let, nebo 4 nebo 5 let, já nevím, asi tak nějak 5 let, myslím, že ano.
2: A co třeba ráda si tam v těch novinách přečtete?
5: Všechno. Před informace o kulturních akcích, příkladně, ty jsou velmi důležitý pro mě, protože mám teď a taky čas. A můžu se všech akcí víceméně lehce zúčastnit. Ano.
2: Co se týče třeba té dnešní akce, ten den otevřených dveří, tak co pro vás to znamenalo být tady v redakci?
5: Pro mě je to informace, jak vůbec ty noviny vznikají. Kdo na tom pracuje? Já znám paní šéfredaktorku, takže jsem se podívala na její pracoviště a seznámila se i s minulostí svobodných listů.
1: Den otevřených dveří byl plný emocí a nostalgie i pro ty, kteří v redakci strávili velkou část svého profesního života. Na Margaretenplatz se přišla podívat také bývalá dlouholetá šéfredaktorka Vídeňských svobodných listů Hana Herdová.
6: Co to pro mě znamenalo teď, když jsem sem šla? No, byly to vzpomínky. Já jsem tady chodila 18 let stejnou cestou.

0: cestou autobusem, jsem 18 let, mám za sebou toho vstupu do toho do prostoru tady a 18 let úřadování, úřední hodiny jsme měli třikrát týdně, později dvakrát týdně ke konci mého působení v roce 22, předtím teda ještě někdy v roce před koronou v podstatě, jedenkrát týdně, aby lidi mohli přijít, kteří potřebují tady něco vyřídit, takže pravidelně minimálně potom později už jednou týdně jsem sem chodila. No, tak příjemné vzpomínky, to horší se zapomene časem nebo vytratí z mysle a zůstanou takové ty pěkné vzpomínky. Takže jo, 18 let na člověka zanechá jistou stopu a jisté vzpomínky.
1: Co se týče teď toho chystaného nebo jo, jistého přesunu redakce, tak co ty tak nějak tomu můžeš říct? Nebo...
0: Tak v roce 26 teď přijde k přesunu redakce z Margaretenplatz tady odsaď do Drachengasse. Vlastně jsme na tom pracovali už asi tak 5 let, když víme, že tento termín se blížil nebo nastal potřeba řešit to, tak se hledalo, kde by bylo to nejrozumnější místo, kde by redakce mohla sídlit, tak se v podstatě vrátí do stejné budovy a stejného schodiště v Drachengasse 3, kdy v letech 1946 až duben 1948 ta redakce sídlila. A to je dobře, je to na dobrém místě, je to dobře přístupné, dostupné veřejnou dopravou, tak snad tam bude redakce moc fungovat nadále a dobře.
2: Den otevřených dveří na Margaretenplatz nám ukázal, že vídeňské svobodné listy nejsou jen obyčejné noviny. Jsou živou kronikou, která už 80 let spojuje generace vídeňských Čechů. Jedna kapitola na staré adrese se sice uzavírá, ale příběh novin bude pokračovat dál v hotelu Pošta. Pokud jste nestihli dnešní magazín celý, můžete si ho kdykoliv připomenout z archivu na našem webu volksgruppen.orf.at/Češi nebo jako podcast na klasických platformách, například ORF Sound. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Pavla Valerie Rašner. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a slyšíme se zase příští týden v ten stejný čas na vlnách Rádia Burgenland.
3: Dobrý večer. Máme tu opäť pondelok a s ním blok vysielaní národnostných skupín. Ako vždy, aj dnes ho ukončíme slovenským magazínom Rádio Diatón. Reláciu vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Špriň. Poézia Petra Nadia. Piesne, podobne ako vône, v nás dokážu aj po rokoch vyvolať spomienky na situácie alebo pocity, ktoré sme vtedy s nimi spájali a dnes ešte stále podvedome spájame. Piesne našeho dnešného hostia určite nie sú výnimkou. Veď pre koho neboli v 80. rokoch pojmom skladby ako Kristinka iba spí, Profesor Indigo či Posledný krát. Fanúšikovia známeho slovenského speváka Petra Nadia určite postrehli, že nedávno navštívil Viedeň. Na rozhovor ho do svojej talkshow Prague Café, kde zahral aj niekoľko z jeho známych piesní, pozval Joža Kolář. Peter Naď si našiel čas aj pre poslucháčov Rádia Diatón. Rozhovor sme začali o jeho študentských časoch na Filozofickej fakulte v Prešove. To bolo v období, kedy sa pokúšal preraziť ako spevák.
4: Ono to bolo niečo ako výchova vzdelávanie dospelých, to mal to krycí názov, aby tam nebolo priamo, že dejiny filozofie, čo sa ako vtedy nepáčilo ľuďom, pretože my sme samozrejme museli preberať aj tie západné filozofie. A mne sa osobne páčil existencializmus vtedy, ako puberťakovi, alebo ja neviem, som mal 17-18 rokov. Ale to, presne to hovorím, že to je taký odbor, taký všeobecný. Niečo ako lepšie gymnázium, ale nie je tam nejaká taká odbornosť, ktorú by som ja túžil nejako robiť, ale pripadla mi to dobrá alternatíva, ako neísť na vojenskú službu hneď.
5: Ale potom ste šli po štúdiu a boli ste v súbore.
4: Áno, vo vojenskom olympickom súbore. To bolo veľmi dobré, lebo som tu nepri...